0: nyadundo era yero kende toto nyaru singa mama ogila kiliju shogo era timono toto nyaru singa mama
1: sanga manonge